0: prosím, páne, mu donosím, kad sebe kona jeho, on poskočí veselo, zvonce zvoní, cin, cin, cin, ja u igru aj za ním. Sijaj, sijaj, zvezdo mala, kvasi ti to nisam znala. Backe, backe, kuchen, debe, kahat, gelufen, backe, backe.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.